0: de izčrpaný pres energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispíva tak zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Žijú v lekárnach.
2: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravnú týženo in raznovrstno prehráno.
0: Najbolší mix hitov za tvoj...